Sorry, nemá ke muziky, nebo to na hmotu kolohu si. Crimson Clover, to by ho ne týdlo tequila. Nemá kloro, nej to bají hatuku, se nulu metru, nulu resing, ha. To bude jen týdlo fatiha to rader dia, kde je solo kdybě to bozera. Nemá mak se na fatin si Tunisa, hela, 3 de abril, jen týdlo rader dia, kde je solo kdybě to trabalho. No, mo, jen je chill boy, jen je mané se lalu ahidu ni. Mak se, kašpada jíta halus dead. Oke, okay, bon dia, mong junijud FDC-nya di hembun dia ya.